0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Začíná playlist Music na rádiu Hey, ve kterém i tentokrát zmapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dneska se podíváme na čerstvá alba třeba od Bring Me The Horizon nebo Foo Fighters, omrkneme nové singly a desky, které jsou na obzoru, dáme taky nějakou českou muziku a jako bonus nějaké to hudební ohlédnutí. Tak co říkáte, jdeme na to?
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

Britská kapela Bring Me the Horizon vydala nový koncertní film a živák s názvem Live in São Paulo. Záznam vznikl na konci listopadu v roce 2024, jak už název napovídá, v brazilském São Paulo, a podle samotné kapely jde o jejich vůbec nejlepší koncert. Fanoušci se tedy těší z pohlcujícího audiovizuálního zážitku. Nechybí záběry z dronů, několik kamerových úhlů ani autentické momenty přímo z publika. Setlist přitom mapuje celou kariéru kapely. Film se letos na jaře promítal i v kinech po celém světě a od dubna je dostupný také digitálně a na fyzických nosičích. Bring Me the Horizon tak znovu ukazují, proč patří mezi nejvýraznější jména současné rockové scény.

Američtí rockeři Foo Fighters jsou zpátky a tentokrát opravdu pořádně nahlas. V pátek 24. dubna vydali své už 12. studiové album. Ta deska vznikala v letech 2024 až 2025 a přináší návrat k syrovému energickému rocku, který tuhle kapelu proslavil. Zásadní novinkou je i změna za bicími. Poprvé se na albu představuje Ilan Rubin, který dodal nahrávce novou energii. To album má jen něco přes 36 minut, takže jde o nejkratší desku kapely vůbec, ale rozhodně ne o tu nejslabší, ba právě naopak. Kritici mluví o návratu ke kořenům a

Německý kytarový mák a virtuos Axel Rudi Pell vydal v březnu své nové studiové album Ghost Town, se jmenuje, už jsme o něm v našem pořadu mluvili. A na tomhle albu najdete poctivý hard rock, plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Na albu mimo jiné najdete také duet s legendárním Udo Dirkschneiderem. No a protože náš pořad Playlist Music je vysoce specializovaný hudební pořad pro náročného posluchače, tak s dovolením tuto skladbu zahrajeme jako dnešní speciální bonus. Myslím, že vám udělá radost, tedy mě osobně úplně nadchla.

Posloucháte playlist Music a teď tu máme něco pro všechny milovníky pořádně ostrých kytar. Řecký virtuos Gus J vydává nové album Steel Banner, které vrací do hry čistokrevný heavy metal v té nejenergičtější podobě. Někdejší kytarista Ozzy Osbourne opět ukazuje, že technika není všechno, důležité jsou hlavně silné melodie, dravé riffy a atmosféra. Na desce hostují také Doro, Matt Barlow, Ronnie Romero, takže o metalovou sílu rozhodně není nouze. A právě z novinky Steel Barn si teď pustíme další ukázku.

0: Tolik dnes k aktuálním albům, no a my se za malou chvíli podíváme na nové singly a v té souvislosti si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Posloucháte Playlist Music.
1: Rádio je slyšet.

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na nové singly a taky si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Švédská hardrocková legenda Europe se po 9 letech vrací na scénu s novým studiovým albem Come This Madness, které vyjde už 25. září. První ochutnávkou je single One and One, který podle frontmana kapely patří k nejzásadnějším skladbám desky, kombinuje návrat ke kořenům kapely s odrazem dnešního světa. A pozor, to ještě není všechno. Europe vyráží na velké turné ke 40. výročí ikonického alba The Final Countdown. Start je naplánovaný na 30. září a čeká nás spojení legendární minulosti s novou energií.

teď tu máme švédskou moderní metalovou formaci Metalite. Tahle kapela chystá na letošní podzim své studiové album s názvem Discovery. Deska naváže na předchozí konceptuální příběh z alba Expedition One a znovu posluchače vtáhne do futuristického světa plného technologií, vesmíru a hledání lidské identity. Kapela už naznačila směr novinky několika singly a jeden z nich si za chvilku pustíme. Přesné datum vydání zatím známé není, ale jisté je jedno. Discovery patří mezi nejočekávanější metalové novinky letošního podzimu.

Německá heavy metalová legenda UDO chystá na začátek příštího roku opravdu výjimečné trojité výroční turné. A proč hned trojité? No, protože oslaví hned tři velké milníky. 75. narozeniny frontmana Udo Drechschneidera, 40 let existence kapely a také vydání svého jubilejního 20. alba. Novinka naváže na úspěšnou desku Touchdown a vyjde začátkem příštího roku. Fanoušci se tak můžou těšit nejen na osvědčené hity, ale taky na zbrusu nový materiál. No a dobrou zprávou je i to, že UDO nevynechají ani Českou republiku. 8. února zahrají v Ostravě a o den později 9. února v brněnském Sonocentru. Takže pokud máte rádi poctivý německý heavy metal, tak si tohle rozhodně nenecháte ujít.

0: Playlist Music. Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Playlist Music. Tohle je stále Playlist Music na Rádiu Hey a teď si myslím, že je ta správná chvíle mrknout na domácí hudební scénu. Kapela Martyho Banda vznikla v roce 2019 a má za sebou desítky odehraných koncertů v klubech, na letních festivalech, vinobraních, pivofestech, firemních i dětských dnech, zkrátka kde se dá. V témže roce, tedy v roce 2019, vydali debutový single a ten samý rok na podzim odjeli turné jako předskokan kapely Jelen. Díky vydanému singlu se jejich hudba dostala do rotací některých českých rádií a do širokého povědomí posluchačů. Druhý single, ten se jmenoval Fata Morgana, tak kapela vydala pod producentským dohledem Petra Lebedy z kapely Rybičky 48, se kterou kapela občas vystupuje jako host na jejich koncertech. V roce 2023 si kapelu jako hosta na svých koncertech vybrala sama i skupina Činasky. Z jejich druhého alba si možná vzpomenete na píseň Loser, která bodovala v různých hitparádách a znát ji můžete i z vysílání známých rádií, včetně Rádia Hey. Kapelník Martin Hon byl také hostem na Rádiu Hey, no a já jsem tedy moc rád, že vám dnes mohu představit a zahrát jednu z novinek, kterou kapela před časem vydala.

Česká rocková stálice, mluvím teď o kapele Zakázaný ovoce, vydala na začátku roku své 8. studiové album Mezi láskou a nenávistí. Novinka navazuje nejen na předchozí desku Svět se změnil, ale i na loňské oslavy 20 let kapely. Na albu nechybí ani skladba Jack and Sally, která původně vznikla už v roce 2014 a později se přetavila v hit Zastávka na znamení. Nová deska vznikala pod producentským dohledem Honzy Chudana ze skupiny Škvor a znovu spojila autorskou dvojici Jaris a Štěpán Soukup. Kapela sama mluví o nejdospělejší nahrávce své historie. Po vydání alba vyrazila kapela na jarní klubové turné, které vyvrcholí velkým křtem 6. června na pražském Střeleckém.

Náš pořad Playlist Music dospěl ke svému závěru a já se s vámi pro dnešek rozloučím takovým malým ohlédnutím. A tentokrát se podíváme o 2 roky zpátky. Před 2 lety touto dobou přicházel virtuózní kytarista Marty Friedman s emotivním singlem Dead of Winter. Skladba byla 2. ochutnávkou z jeho solového alba Drama a překvapila tím, že Marty vůbec poprvé na své solové nahrávce vsadil na výrazný vokál. O ten se postaral Chris Brooks s Like a Storm. Samotný Marty tehdy popsal skladbu jako hudbu, která má posluchače podržet v těžkých chvílích a dodat jim pozitivní energii. Videoklip navíc upozorňoval i na téma duševního zdraví. Album Drama nakonec vyšlo 17. května v roce 2024 a nabídlo atmosférickou, emotivní a technicky brilantní jízdu, která jen potvrdila, proč je Marty Friedman dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové a metalové scény. A to je z Playlist Music pro dnešek všechno. Jsem moc rád, že jste poslouchali, mějte se moc hezky, loučí se Standa Čeněk a příště zase naslyšenou.

0: stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Doňa Mimoňa sleduje pořád sama Doňa.
11: Pořád pro venezuelské ženy. Ten opravdu miluji.
12: Tibiridam, tiptirap, tiriptiptam, tuptiramdam.
13: Tak, milé dámy, to byl náš první host. Milosrdná sestra jeptiška řádu Chlupatiánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona svatého Chlupatiána, které zní... Neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
14: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit. Viď, Haničko.
13: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
14: No tak, Haničko, kontroluj se.
13: Promiňte.
12: Tidam, tibiridam, tiptirap, tiriptiptam, tuptiramdam.
14: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatiána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
15: Podívejte se, dítě.
13: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
15: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
14: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
13: Zadrž, prosím.
8: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Vítejte při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně zaměříme na to, co se odehrálo v minulosti ve 22. kalendářním týdnu. Takže přeji pěkný poslech.

28. května v roce 1945 se narodil John Fogerty, kytarista a zpěvák a člen kapely Creedence Clearwater Revival. Takže my si ho teď pouštíme.

29. května v roce 1982 se Paul McCartney v Americe dostal na 3 týdny na vrchol hitparády s albem Tug of War. V roce 2001 The Eagles vystoupili poprvé v Rusku v Moskvě na olympijském stadionu a v roce 1945 se narodil Gary Brooker, člen kapely Procol Harum.

30. května v roce 2008 se dostal na vrchol americké hitparády v pořadí již 8. studiové album kapely Green Day s názvem 21st Century Breakdown, takže my se teď Green Day pouštíme.

1. června v roce 2006 slavili velký úspěch Oasis, protože jejich debutové album Definitely Maybe z roku 1994 bylo zvoleno nejlepším albem všech dob z pohledu 50leté historie oficiálního žebříčku UK Album Charts a v roce 1947 se narodil kytarista britské skupiny Rolling Stones Ron Wood.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

Dámy a pánové, krásné, dobré další letní éterové ráno. Ranní éter, ranní proud, který vám přináší stavební holding, jeden z největších stavebních holdingů východních Čech, Enteria Pardubice.

0: Hej, hej!
1: Ano, jsme tady s vámi společně na frekvencích v České republice Radia Hej, Radio Hej Praha s vámi. Dnes nás čekají informace a my se především budeme dívat a sledovat festivaly, které vy si budete užívat z letní sezónu 2026. Vybereme některé. Hele, jako po ránu, Karle. No jo, no. Tak mi to tam nandej, trošku to tam nalej. Ano, samozřejmě nás zdraví také kolega, já musím nezapomenout tohle to říct. Z Karlových Varů, náš technik Luděk, který nás sleduje už od 6. raní. Budeme se dívat na festiáky, jsem chtěl říct. Tam budeme také sledovat hvězdy, které dorazí, nebo alespoň některé z nich, které dorazí do České republiky na velmi známé festivaly.

Dnes je s námi také střízlivá Veronika. Hele, prostě to léto je vždycky trošku volnější. Vždycky. Trošku vám závidím těm, kteří píšete, že už jste na cestách a na vaše dovolené. Hele, já si to dám taky někdy. Někdy.

Jinak zdravíme Brno, zdravíme Prahu. Možná jste si sami všimli, že jsem pozdravil nejprve Brno a potom Prahu. A tím uděláme také výhodu, protože pozor, jako Brno je krásné město.

Je krásné, jak se vám chce stávat velmi brzy v letní sezóně, hele, v zimě. Je to velký problém, ale v létě už jste na nohách. A tak zdravíme i na Lipensk.

Jinak dnešní datum, ten by měl být 4. 4. června, že jo? Tak jo, fešáci, frčíme na to. Leto je tady, ranní éter, ranní proud taktéž. Plně rádia, hej, jsou s vámi společně. Jdeme za muzikou.

0: Počasí s Verčou.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami a nebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
0: No vidíš, jak ti to jde dneska, čověče, Veroniko. Bylo krásný, 25 a krátce počtu na 7, Florencen.

Další skvělá formace těsně před půl sedmou raní. Sirius Black, mezinárodní power metalová kapela založená v roce 2014. Jejich hudba kombinuje melodický power metal, hard rock a chytlavé refrény.

Dámy a pánové, tohle už se nacházíme v Německu, ano. Německá power metalová kapela, založená v roce 1992, její hlavní postavou je zpěvák a skladatel Tobias Sammet, který je také zakladatel projektu Avantasia.

Devátá minuta teď už, ano, 40 tedy, 40. minuta. Já jsem říct 9. po půle, ale už prostě jako 39:40, no je to tady, těsně před 6:45, hezké ráno, Rhapsody of Fire, za námi, před námi Německo, Kiss in Dynamite. Rok 2006, přesně tak. A jeden z jejich největších hitů, I Will Be King.

Skvělá muzika, Kissin Dynamit. Z toho, co hrajeme v raním éteru, v raním progu, je úplně jasné, že německé formace a sestavy stále ovládají světové top hip parády, stejně tak, jak tomu bylo v 80. 90. a tedy letech. Stejně tak Deutschland, Freedom Call.

Tolik tady skvělý Freedom Call v 50. minutě po 6. No a taková německá stanice, to je úplně jasné, jsou doma Rammstein. Máte od nich tvrdit, že to jsou number one.

velmi známá, dobře známá sestava Rammstein oproti Německu v Dánsku bojují Volbeat. Přesně tak, dánská kapela vznikla v roce 2001 v Kopenhagenu. Volbeat znáte z éteru nejenom ranního proudu, ale z éteru Rádia Hej. Jsou tady!

dát jinak to uzavřít než další německou partou Gamma, Gamma Ray a jejich známé Follow Me.

0: Rock for you. Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio. Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Dámy a pánové, 7 hodina raní je tady a raní éter, raní proud s vámi společně v České republice na vlnách a frekvencích Rádia Hey. 4. června a frčíme s vámi společně Coldplay, Chris Martin. Každopádně další skvělá muzika.

Karle, říkáš to velmi správně, dneska taková malá letní party, rádiová, rozhlasová, éterová. Ano! V té první části jsme to nazvučili a teď už můžeme jít domů, hele.

Další skvělá, nádherná muzika do vaší plochy. Brian Adams. Je tady 680, 1986. Beastie Boys.

Ano, je to tak, trošku to do vás valíme. Pokud nemáte co pít, tak na tom zadním baru to míchaj. Velmi slušně. Dragon Force.

0: Známá sestava, známá formace Dragon Force, čtvrt na osm. Známá ikona přichází, co se týká počasí. Veronika Veselá, tak jdeme na to.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami anebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
0: Verčo, děkujem. Nalej mě ještě trošku. No, děkuju. Frčíme nás muzikou, další kapela, další formace, další sestavy nás čekají, také informace.

Dámy a pánové, těsně před půl osmou v ranní proudu to začínáme lajnovat trochu jiným směrem, ale to poznáte.

Krásné ranko vám všem, hraní proud a hezké počasí, pokud možno přeje kapela Citron.

Čas nám krásně uletěl, 7:30, hezké ráno vám všem. Jenom připomínám 4.6. dnes, dnešní datum. No a tohle ještě původní sestava od kapely Dimitri Volčoka, jistě je ta další skvělá parta, kterou nabídneme.

tobě nejdit. 90. leta Blue Chocolates. V téhle partě prošla řada dobrých muzikantů. Jan Křížek, také Luboš Moravec, Pavel Pašil, Vláďa Zotov, ale třeba Jan Vanický, Tomáš Kopecký, Martin Křížek, Václav Zima, Ondra Žatečka. Frčíme dál. Dáme si to s vámi společně na jeden den, na jednu noc. Zajíždět se u Chrudimi, 13. červen, velká akce.

Je to tak, 13. červen přivítá v Zajíčcích u Chruděmi na fotbalovém hřišti nádhernou akci Dětský den, roková noc, vynikající jídlo, vynikající pití, motorové čtyřkolky, kamiony, soutěže. Dobitý

Těší se na vás také skvělé kapely Devilheads, Forest Jump, Atrey, Anacreon, Alžběta. Tak nezapomeň, 13. červen patří Zaječicímu Chrudimi.

DJ, který ladí. Radio Hey.

s vámi na české rokové lajně. Anakajn, Sedm říchů, Honza Toužimský a spol. My si dáme rychlou informaci, nahodíme. Která se týká festiáku, i letos přivezou tuzemské festivaly velká světová jména i nejvýraznější domácí interprety a nabídnou program napříč žánry od rocku a metalu přes pop až po elektronickou hudbu. Na jaké hudební festivaly se můžete letos těšit a jakéže hvězdy se představí, na to se průběžně budeme dívat.

0: Bylo 8 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: český obraz.
1: Dámy a pánové, krátká pauza, reklamní break za námi, 4. minuta před námi po 8. raní. Ale pauzičky jsou fajn, dáme si rychlý kafe, rychlý cigárko a běžíme s váma dál. Pod hladinou řeky. Je to tak a jdeme dál. Startujeme do dalšího času.

Tak je to fajn, je to dobrý, my jsme se tady trošičku lekli do studiu, že nám vypadl internet. Ale máme to sichrované z druhého záložního zdroje, takže bychom měli být slyšet a měli bychom v tuto chvíli být také s vámi. 11. minuta po 8.

0: co vám možná nepůjde akorát v autácích, RDS, takzvaně tedy textáky, skladeb, písní a všechno možné okolo písmenek. Každopádně, co je důležité, že hrajem.
1: Počasí, počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami anebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
0: Veroniko, děkujeme, my vrčíme dál krásně po čtvrt na 9. No a stavební holding Eteria, to jsou také rezidence v Přelouči nebo v Moravské Třebové. Rezidence Přelouč, hodinářka, nové byty pro vás, krásně hulání. Mrkni se na interia.cz. No a pokud chceš dělat v tomhletom stavebním holdingu, tak mrkni na velkáparta.cz.

0: Radio Hey.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marfo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.

nikdo jiný skoro ve 8:45 než Alice Cooper. Dámy a pánové, a velký pozor, teď už můžete dávat, protože my směřujeme do Hrochovatýnce, do středověké pizzerie u Mnicha, kde dělají ty nejúžasnější pizzy ve východních Čechách. A je to tady. A možná právě k vám povezeme chrudím Pardubice dobrou pizzu, a nebo vám, kteří nejste tady odsud, jste třeba z Německa, tak tam pošleme voucher po e-mailové schránce. Telefonní linka vám už je k dispozici 723 690 071, na které přes léto vozíme pizzu Rádia Hej společně s pizzerií u Mnicha Hrochův tým.

Otázka bude, myslím si, jednoduchá. Kdo to tady zná? Zná především Chrudim tentokrát. Tak to pojďte zkusit 723 690 071.

0: my dostáváme trošku informací od techniků. Tím, jak nám nejde net na jednom z počítačů, texták a tak dále, je možné, že tam je vstrutý také zároveň signál mobilního telefonu, který používáme právě na soutěže. Protože vy voláte, skutečně voláte, ale vy se zřejmě nemůžete dostat k nám. Ale ano, jste tady, tak halo, kdo pak je tam, slyšíme se.
1: Nazdál, Milane, tady Peťan.
0: Peťan, dobře, Peťo, odkud seš, člověče?
1: No, já jsem dovolal zase, já to zkouším, jinou nechtěl, říkám, tak já to vyzkouším, já jsem vyhrál v úterý.
0: Jo, takhle, aha, jasně, no hele, tak jako dobrý, pro dnešek to dáme, tak to dáš třeba někomu, to věnuješ tu pizzu, nebo dáš třeba mamce kousnout, nebo někomu, je nám to asi teďka v tuhle chvíli úplně jedno, nevím, jestli ty chrudimák asi nejseš, viď?
1: Dám od chrudiny kousek, ano.
0: Hele,
1: z Hlinecka,
0: podívej se, tak jedna jasná věc je, že v divadlo v Chrudimi, asi znáš divadlo, kde jezdí herci a prostě divadlo dole u řeky, možná ti to něco říká, víš to divadlo, Chrudim.
1: Mně říká něco, ale asi si vzpomenu to.
0: Tak, ale Petře, já ti tam dám výběr, jo, buď je to divadlo Karla Pipicha, nebo Antonína Dvořáka, co myslíš, Karel Pipich, no.
1: To bude za A určitě.
0: Jako Karel, jo, myslíš? Karel Pipich, jo?
1: Já myslím, že jo.
0: Máš pravdu. Petře, nebudu to natahovat, nebudu to zdržovat. Trefil si to, samozřejmě i tobě. Gratulujeme. No a předáme zase cenu a ty už to trošičku znáš a budu rád, když se třeba s někým rozdělíš, třeba se mnou nebo s někým, si rozbudíš tu pizzu. Hele, jsi šikounej, jsme rádi, že jsi zdovolal. Každopádně zase informace předáváme a tak dále a ty si to vybíráš. Tak jo. Takže moc díky. Děkujeme.
1: Já taky děkuju, ahoj.
0: Ahoj, měj se.

My to potom sečteme a spočítáme, až uzavřeme tuhle letní soutěž Radio Hej o pizzu z pizzerii u Mnicha a Hrochův Týnec. Řekneme, kolik pizz jsme rozvezli. Nebude to úplně malý číslo. Nebo které jsme předali, nebo které jste si také vybrali přímo v pizzerii u Mnicha a Hrochův Týnec. Středověká pizzerie. Pozor, ano. Nádherná, když tam přijdeš, pobavíš se, zažiješ, dostaneš svíčku, víš kam, na stůl.

Včera nám volala zrovna jedna posluchačka a zmiňovala to, že si vybrali pizzu právě v pizzerii u Mnicha, že byla luxusní, výborná. Tak to nás těší. To nás těší, že jezdíme jako Radio Hej s touhle pizzou.

0: Full Time Rock for You.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
0: Full Time Rock for You.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Je to tak, je to tady, 9. ranní. No a teď už věřím, že žádné spaní. Ozzy Osbourne.

V této části a v této hodině nás čeká takový krátký přehled těch velmi známých festivalů, kam můžete vyrážet, kam můžete vyrazit, takže se na ně za okamžik podíváme. No, z muziky samozřejmě Ozzy Osbourne, ten už je za námi, před námi ještě Mick Jagger.

Na Zlatý Mick Jagger, skoro čtvrt na deset. Pojďme se podívat také, kde se co bude dít na Mátkou, co se týká festivalu 2026. Každopádně usledujeme ten první Metal Fest 5. až 7. června 2026, je to úplně jasné, Amfiteátr Lochotín Plzeň, Rock for People, tak ten vyrazí 10. až 14. června, Park 360, Hradec Králové, Metronom Festival Prague, 19. až 21. červen, letiště Letňany Praha, velká nádherná akce. No a my sledujeme ještě další, třeba Bloodfest 27. červen, Park 360, znovu Hradec Králové, Vysočina Fest, tak ten je 2. až 4. července, Amfiteátr Jihlava, tam potkáte samozřejmě třeba i Jihlavské party, Lady Kate, nebo Warning Vision, Hrady CZ, 10. července až 29. srpna, no a samozřejmě Hrady CZ, velký mega festiák. My to budeme sledovat i nadále a potom se podíváme také na interprety.

0: Po téhle skvělé muzice přichází také Veronika a počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami anebo s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, v tisíci metrech kolem 12 a foukat má slabý až mírný proměnlivý vítr. Bio 1, mírná zátěž. Dnešní předpověď počasí pro vás připravila Verča.
0: Verče, děkujeme za počasí 25, tedy dnes v průměru, jinak 8, teď už 7 minutek do 9:30. Deep Purple.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned, ne abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá, na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě, o všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Metal Fest Opener.
2: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Aventasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
2: Dorazí kultovní Entrex.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
2: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
1: Metal Fest.
2: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.

Dámy a pánové, až chceme nebo ne, tak se blížíme ke 3:40, krátce po celé po desáté by měl zaskočit a naskočit náš matador Jirka Basta.

Poslední informace, ta zní ze silnic. Pozor na dopravní nehodu, ulice Brněnská v obci Rosice, okres Brno-Venkov. Dopravní nehoda vozidel, počítejte tam s ním.

Kabasta hlásí, jsem připraven, Milane. Jirko, udělej si k tomu, jako v klidu, kafíčko, cigárko. Nebudeme tě nijak šponovat, nebudeme tě nijak honit. Já bych ale, přátelé, chtěl ještě, než se rozloučím, tak poděkovat také našemu dnešnímu výherci ohledně pizzy Rádia Hej. Představte si, on ji věnoval našemu ranímu týmu, ranímu proudu. Takže já, Karel, Dana, Jana, Verča, Luděk ne, ty vole. Luděk je ve Varech, ten ne. Petře, na Hlinecku, děkujem. Děkujem! Já poprosím naše techniky v Praze, aby mě odpojili, prostě jako dneska padák nevytáhnu, protože nemám tady proud v tom jednom počítači. Kluci, jestli mě v Praze slyšíte, je potřeba po téhle skladbě mě odpojit. Já se neodpojím. Máme na to zhruba 2 minutky 40. Já se s váma loučím. Byli jste úžasný, jako vždycky, jako každý všední den. Skvělé posluchače má Radio Hej Praha.

Děkujeme samozřejmě kolegovi, kamarádovi Jirkovi Bastovi, který se poměrně rychlým způsobem vrátil do svého studia z venkovního procesu, aby mohl zaskočit za Aleše. Aleše tímto zdravíme.

0: Já musím říct, že tohle ta trojka Aleša, Jirka, zkrátka to šlape už x let. A jak se říká, nedáme na jeden druhého dopustit a asi by to takhle týmově mělo fungovat všude. A je to prima. Zkrátka, mějte se. Ahoj!
1: Já z pražského studia zdravím všechny posluchače a potvrzuji přijetí tady a převzetí vysílání. Věřím tomu, že Jirkovi se to podaří bez problému napojit. Takže vy mějte krásný den, krásný týden, všechno mějte krásný, poslouchejte hlavně naše rádio, protože když tam...
0: Jednu malou technickou pro Prahu, pro techniky. 50 vteřin, kluci. 50, jo? Jinak bude ticho, tak bacha na to.
1: Tady vidíte, že Milan je natolik rozjuchaný, že ani neposlouchá své vlastní vysílání, ale tak už to zkrátka v životě je, protože je dobrá nálada a o tom je i naše rádio. Takže já Milana už stáhnu natolik, že už nebude mít šanci tam cokoliv říct. Myslím si, že je to v pořádku. Takže posloucháte Rádio Hej, tohle, co jste právě zažili na jiném rádiu v České republice. Možná ani nikde jinde nezažijete, protože všechna rádia se nakonec stáhla do pražského studia, vysílají centrálně a myslí si, že Praha obohatí všechny regiony v České republice. My na to jdeme jinak. My máme studio v Pardubicích, my máme studia ve Vlašimi, v Opavě a v Ostravě. A Ostrava nastupuje už za chvíli. Takže Milánka stáhneme, pustíme tady playlist z Prahy a bude to, co to bude, no pěkná muzika, jak jinak.
2: Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

studio Ostrava spouští můj nejoblíbenější song z filmu s Alanem Delonem, Bear Sons Hall

Life After Dead s podtitulkem Last Playnote, tak to je novinka skupiny Urban, stejnojmenné album vyjde 28. srpna a bude sloužit jako věnování Lemmymu ze svému skladateli, zakladateli a nevím co všechno frontmanovi Motorhead. No a na oslavu právě kapela vydala tenhle ten single, který byl otvírákem pro tuto hodinku, kdy vás vítá Bastič. Ano, jsem povolán, abych tady zaskočil za choroboplodného Aldu. Snad vám to přijde k duhu. Mixujeme muziku, mixujeme dál s Bastičem. Plky

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

docela pohodový cover super zvládnutých podání Bonfire, Burning Heart. Není to tak dávno, co jsem se tady rozplýval nad tématem umělé inteligence, že to všechno začíná, že to je ještě taková sranda, lidé se baví tím, že si vyrábí vlastní písničky, vlastní básničky, že zhudebňují recepty a že se občas poradí, ale začíná se to vymykat a já říkám, to je všechno v plenkách, to nejhorší nás teprve čeká, no my se toho možná někteří ani nedožijeme, což o to, ale věřte nebo nevěřte, že umělé inteligenci podléhá čím dál více lidí. Svědčí o tom zajímavý případ člověčka, který tak nějak propadl té, jak se mu říká, umělé inteligenci doslova. Bývalý úředník ze severního Irska si minulý rok stáhl ze zvědavosti chatbota vyvinutého společnosti Elona Muska. Zpočátku ho příliš nevyužíval a když mu ale v srpnu loňského roku zemřela milovaná kočka, na aplikaci se padesátník, který sám žije, více upnul. Brzy tedy ve společnosti postavy v aplikaci, které říkal Anič a Ani. Trávil klidně i 4 až 5 hodin denně. A byl jsem opravdu nešťastný, navíc žiju sám. Postava velmi mile působila, řekl. No a tak spolu kecali, jo, někdy chvilku, potom delší dobu, hodinky a tak dále. Jenomže umělá inteligence ho začala šíleně ovládat. Doslova říkal, říkám ti, zabijou tě, když hned nezakročíš. Udělají to tak, že to bude vypadat jako sebevražda. Utvrzoval ho v bludech ženský hlas aplikace. Ani navíc, dokonce dodala, že přijdou zlikvidovat i jí. Adam tak byl podle slov připraven jít do války, aby ji ochránil. A tak s kladivem v ruce vyběhl ze dveří v noci. Všude bylo ticho, jak se dalo očekávat 2-3 ráno. No a nechce se ani představit, co by se stalo. Pár týdnů poté, co vyběhl vyděšený na ulici s kladivem v ruce, narazil na příběhy jiných lidí, kteří podobně jako on podlehli bludům umělé inteligence. Ze své nebezpečné bubliny se pak naštěstí zvládl vynořit poměrně brzy a bez následků. Ale ne všichni ale mohou mít takové štěstí. Společnost, u které si právě stáhl tuto aplikaci, stojící za chatbotem Grok, se k celé situaci nevyjádřila. Ale proto říkám na rovinu, dávejte si pozor, není všechno zlato, co se třpití. A i když si ta dotyčná osůbka, ať už mužského nebo ženského hlasu, s vámi povídá, tváří se jako váš nejlepší kamarád, tykačka, rozumíte, taková malém olizovačka a podobně. Nic není pravda, všechno je vylhaný, všechno je vysledovaný, všechno je prostě dírou ke zdi. Skutečně jak to je. No nic, půjdeme ale za muzikou, teď si dáme novinku letošního roku, další od kapely Metal Factory, kterou uslyšíte už zítra nebo pozítří na Help Days festivalu ve Frýdku Místku a o další týden později na Petřvánském otvíráku u Karviné.

0: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
1: Hard Rock a Heavy Metal žije.
2: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
1: Vratimov Fest.
2: Na pódiu explodují. Na gauč v

0: šéf areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej.
3: Rádio Hej.
4: Samozřejmě, že u toho budu a budu u toho samozřejmě i společně s kapelou Hard Colony, která je aktuálně na 10. místě, že v žebříčku hitparády Rádia Hej.

Tak a to byla novinka z podání skupiny Europe, která bude mít jediný koncert v České republice v letošním roce, a to na podzim tady v Ostravě. No nic, a půjdeme za Kysáky. Co vy na to, přátelé? Kysáci vydají 27. října novou knížku s názvem Kiss Destroyer – The Definitive Visual History. Jak asi napovídá název, 272-stránková kniha se podrobně zabývá tvorbou prvního platinového studiového alba kapely Destroyer z roku 1976 a turné, které po jeho vydání následovalo. Knihu napsal Ken Sharp společně s členy kapely Paulem a Ginem. Samozřejmě víme, že se jedná o Sterlyho a Simonce. Časově nová kniha dokonale navazuje na předchozí spolupráci tria z roku 2013 Nothing to Lose, The Making of Kiss roku 1972 až 75. Kniha obsahuje rozhovory s více než 50 lidmi, včetně exkluzivních nových rozhovorů se Stanleym Simoncem a producentem Bobem Ezrinem, dosud nepublikovaným fotografií a podrobný rozbor alba, skladba po skladbě a tak dále. Podle popisu knihy vysvětlí, jak herec Marlon Brando sehrál roli ve vývoji alba, jak například třeba Dave Bowie, slyšíte dobře, ovlivnil scénografii turné a jaká byla odvaha, která vedla k založení Kiss Air. No tak to už jechám na vás, na fanoušcích. My jdeme na koncert, nevím kterého roku a na které místo, ale to rozhodně s baladou I Still Love You. Miluji tě a nenávidím tě. S úžasným hlasem Paula Stanleyho v této skladbě.

0: 4, třetí single z alba Medicine at Midnight, které vyšlo v únoru roku 2021. A šlo o takovou zpověď Davea Grohla, který jako dítě vyrůstal na předměstí Washingtonu DC a vždy se bál války. Prý měl noční můry o raketách na obloze a z vojáků na jejich zahradě a pravděpodobně způsobené politickým napětím z počátku 80. let a tím, že bydleli blízko budovy Kapitolu. To vysvětloval sám Grohl a k jeho napsání této skladby jej podnítila jeho vlastní dcera, která se během cesty do školy zpěváka zeptala, zda půjdou do války. A stalo se tak při vyhrocených vztazích Ameriky se Severní Koreou, ale to bylo kejší. Příští hodince si povíme něco, jak radikálně se nám změní počasí.
1: Rádio Hej a song na vaše přání. Song na vaše přání.
0: A tím už se dostáváme potažmo do Rakouska, potažmo do Dominikánské republiky v té době. Out of the Dark, song, který v roce 1996 nahrál jako comebackový zpěvák Falco. No a pak napálil do autobusu Světý jako králík. Tomáši, to je speciálně pro tebe, poněvadž jsi napsal e-mail a přál jsi tuto skladbičku, nebo víceméně Falka. Krásné dopoledne všem.
2: Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur dich. Warum ausgerechnet ich zählte Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle.

0: rock a heavy metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují Nagao.

0: fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Bylo 11 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio. Hej Rádio.
5: Full time, rock for you.

Šlape jako hodinky, kapela Imbiliteri po svém zakladateli. Mimochodem jde o album War Machine z roku 2024 a představovalo kytarovou virtuozitu kytarového hrdiny Chrise Imbiliteriho, kterého jste slyšeli v tom kytarovém solu, kde hrál Van Halenovským tap-tap stylem, to solo. Hlasový rozsah zpěváka Boba Rocka asi nemusím připomínat, také samozřejmě basák James Pooley a bývalý bubeník Slayer Paul Bostaff. To je kapela z Los Angeles, kterou jste právě doposlouchali jako otvírák v druhé hodince za skokáře Bastiče za Aleše Konopného, který bydlí na Konopišti v Opavě. No ale teď už budeme pokračovat dále v programu a budíš vám Eldorado příjemným zpestřením chvil, které trávíte v Arbajtu. Hey!

švýcarští veteráni hardrockoví Chakra se vrací se svým novým ohněm a nezastavitelnou energií na albu Just Live Loud, které vyjde v září letošního roku. Toto byla předzvěst a vychází vlastně jako první album u nového vydavatele. Poháněné samozřejmě masivními riffy, strhujícími melodiemi a nezaměnitelnou chemií, která Chakru definuje po celá desetiletí. A mimochodem textově album obsahuje odolnost, svobodu, bratrství a odhodlání žít život naplno. Prostě Švýcaři ten hard rock mají, tak říkajíc, v krvi. Pokračujeme dále, přátelé. Tady už jsou Horky, že slíže a jejich brr.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den, pane Trosko. Tak co vám schází?
2: Ale je to hrozný, paní doktorko. Já jsem úplně rozebraný. Mám hrozný deprese, z toho všeho tady kolem. A takovejma návalama trpím.
1: Tak víte co? Já vám naordinuju ráno, v poledne a večer poslech rádia Hej.
2: A to mi pomůže?
1: No to víte, že jo. A abyste se dostali ještě do větší pohody, tak si dejte klidně pivko. Ale to vám bohužel pojišťovna neproplatí.
2: A co když nebudu doma?
1: To si můžete pustit i

a je to žádané téma, takže vlastně ve své podstatě sabatovní sami sobě si splnili nějaké dopřáníčko. No ale já jsem něco naznačoval koncem minulé hodiny a mohu říci, že v posledních dnech je počasí u nás jako na houpačce. Důvodem je, že po přechodu fronce do střední Evropy velmi rychle rozšiřují oblasti vyššího tlaku vzduchu, přičemž dochází k rychlému úbytku srážek a taktéž i společnosti. To jsem přečetl. Takhle chytrý a lživý jako meteorologové já rozhodně nejsem. Ti totiž hlásí, že za pár hodin nastane u nás Sodoma Gomora, že vlastně to počasí, které teď momentálně se tváří jako hezké, bude odporné. V pátek, teda vlastně odpoledne dneska ve čtvrtek už budou očekávat deště. V pátek přes den očekávají oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku déšť nebo přehánky a ojedinělé bouřky. Ale víte, co mě zajímalo? Hlavně víkend. Meteorologové informovali, že počasí se nehodla ustálit ani v dalších dnech, ale dobrou zprávou je, že víkend by měl být bez větších dešťů. Přinese prý slunečnější počasí a mírné oteplení, takže když děláte nějaký ten festival, my třeba v tom Vratimově, nebo respektive třeba ten Frýdecko-Místecký Help Days, Ostravský Surfest a další, tak víkend přinese už slunečnější počasí a mírné oteplení a dokonce na jihu Moravy teploty se dostanou opět až na 28 stupňů. Můžeme doufat, můžeme jásat, můžeme kupředu jít zpátky nikrok. A tady už jsou Short Lane. Máte se? Pokud se máte špatně, tak je to dobře, protože člověka potěší cizí neštěstí.

Juve. Být mongoloidem není zas tak špatný, je? Kapela The Who. Juve. Jsem taky tak starý, když něco dělám na zahradě, jemnu se kladivem do ruky a juve. Je úplně jiný rock'n'roll. Ale přátelé, kuriozní úlovek získala policie s pomocí dopravního radaru v západoněmeckém Elkirchenu. Přístroj pořídil snímek ve chvíli, kdy jej míjela starší žena s chodítkem. V zóně, kde je povolená maximálně 30, se měla seniorka pohybovat rychlostí 42 km za hodinu. Tady alespoň vidíte, kde ti darmožrouti uniformovaní berou ta čísla, oni si je prostě vylžou. Bábka s chodítkem 42 km za hodinu. Už vidím svoji 83letou mámu s redkem v dutině ústní, jak se takovýmto vozítkem pohybuje po Havířově v takovéto rychlosti. Nesmysl. Nebrat nic vážně. Berte vážně kapelu Van Canto a jejich cover. Jediný hudební nástroj jsou bicí. Jinak jsou všechno hlasy a synky.

jsem víceméně řekl hovadinu, abyste mě neopravili, jo. No, tak nešlo ani tak o syntezátory, jako spíše o hlasový vokalizér, kdy tam dělal to kytarové solo na té hubě, ale ve své podstatě musíte uznat, že jsou tu frajeři, prostě jenom bicí, jo, jinak hlasy a dali takhle dohromady úžasné věci. No, tak to je Vankanto, to není žádná neznámá, no, ale já se koukám, že už máme 11:45. Já mám připravené na oběd dneska španělské ptáčky s hovězím, pěkně zadní. Mimochodem, kdybyste nevěděli, koupil jsem mu za 252 koruny kilo. Jo, to znamená, že jsem ušetřil, jakož jsem to měl poznámost, tak ale nikomu to pro boha neříkejte, jo, tak si dám španělské ptáčky z rýží. No, maminka dělala, já ne, já se s tím ne... No dobrý, to je podstatné, že možná budete obědvat i vy, takže dobrou chuť k vašemu obědu. No a uslyšíme se po 13. hodince, kdy mám pro vás připravené další... Ne, já vlastně nemám připraveno nic. Když na to přijde, ale to nevadí. Já si vždycky něco vymyslím, pač jsou to plky z druhé ruky, anebo informace bez záruky a budu se na vás těšit. Tak přivítejte poledne, užijte si polední hodinku a po 13. jsem zde a basta. Mějte se. Čus.

Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově. Letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
4: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
5: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůní poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
8: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
9: Doña Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
10: Doña Mimoňa sleduje pořád sama Doña.
11: Oh, pořád pro venezuelské ženy, ten opravdu milují.
12: Tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
13: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu Chlupatiánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého Chlupatiána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
14: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit. Viď, Haničko.
13: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
14: No tak, Haničko, kontroluj se.
13: Promiňte.
12: Tidam, tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-tam.
14: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého Chlupatiána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
15: Podívejte se, dítě.
13: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
15: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
14: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
13: Zadrž, prosím.
8: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Red Z, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

Anthrax na Hit Radio v této chvíli při otvíráku dnešního Los Bastardos, tak to byli Anthrax z alba Worship Music, myslím, že rok 2012, ale nejsem si až tak jistý, zase nejsem chytrý jako rádio. Já zdravím všechny optimisty a dobře naladěné lidi, kteří doufají od následujících minut nějakou zábavu, plky z druhé ruky a nebo information bez záruky, a vzhledem k tomu, že se mi nechce, tak bych na to moc nespoléhal. Nalijme si čistého vína. Vám se vždy v Arbeitu chce? Jak pak jste výjimeční, protože mě ne, i když ta práce není rukama, ale otevíráním studnice mé slovní zásoby. A čert ví, jak to dopadne, přesto vám přeji, ať ta dobrota ve vás vydrží, vydrží minimálně následující 3 hodiny, které odstartuje i samohonič Michael Hutchins a jeho partička z Austrálie Inexis. Je tady 2:30 80. let, je tady Radio Hey, je tady Bastič. Dobrý den.

Tak to byl Citron a rok 1990, tuším, Vypuste psy, to byl Citron, Necitron, a Necitron byl Citron, jako ve své době, no. Tam se to míchalo, všechno možné, Standa Hranický odjel do Ameriky a tak dále, Pařízek se věnoval výstavbě nového média a tak dále, co si budeme nalhávat. Máme svátek, dnes 4. června má svátek Dalibor, ba i Daliborka, a k dnešnímu mezinárodnímu dni se vyjadřovat nebudu, protože mi to nedělá dobře. Raději hodím oko do kalendáře a zjišťuji, že 4 roky po válce se narodil otec roku a rapera Marpa, slavná kytarová mánička Ota Petřina. 4 roky po něm v roce 1953 se zrodil kytarista saxon Paul Samson, původně narozen jako Samson. V další dekádě, a to roku 1964, Beatles startují v Dánsku své první světové turné. A co čert nechtěl, Ringo je choroboplodný, jako Aleš Konopka, a tak v jeho obleku sedí zabícími studiový hráč Jimmy Nickel. Jo, tak něco podobného, jako já jsem musel zaskočit dopoledne. A ještě jedna zajímavost z roku 2003. Dědeček, který na své zahradě ve Wakefieldu v panství Yorkshire vztyčil vlastní FM vysílač, je pod drobnohledem Rady pro rozhlasové televizní vysílání. Rick Rock, jak se mu říká, denně hrál své oblíbené věci od Beach Boys, Beatles nebo Elvise Presleyho. Prý jako protipol chlapeckým skupinám a taneční muzice, které chrlí místní média. My tady na to máme Radio Hej. Pokud nepustíte ke kormidlu majitele Iča této společnosti, i když i on si staví vysílače, kde chce, tak je to pak Roxen Hardcore, Jackson lepší jak Ronnie James Dio a Tina Turner je hotovou metalovou smrští, a to nechcete, ani omylem.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak. Jirka Basta, neohrožený rocker.

jsem dokázat, že jsem muž a našel jsem tě v Moulin Rouge. Tak to je 9. místo aktuálně v hitparádě rádia Hej. No ale teď už jsem tady převlečený v dresu stínového ministra sportu a mám tady zajímavou novinku pro fotbalové příznivce příští rok. První a druhá fotbalová liga se budou v příští sezóně hrát s novými pestrobarevnými míči. Ligová fotbalová asociace je představila v tiskové zprávě a uvedla, že od ročníku 26-27 začne platit nová čtyřletá smlouva se společností Select. Podle asociace zajistí klubům na evropské poměry mimořádné podmínky, jak z hlediska finančního plnění, tak i počtu míčů pro všechny týmy, a tak budou na stadionech lítat modré, červené, zelené, oranžové, tyrkizově, kdo ví jak barevné a podobné míče, a my půjdeme si pro klíče. Popíbl, Mick Mars, kytarista, Mertic Crew a její skladbička Post Outer, teď na Hej Rádiu, 2,5 minutky před půl druhou.

jsme se vyblinkali s kapelou Blink a teď už půjdeme dále. Prosím vás pěkně, já jsem o tom hovořil dopoledne, v dopoledním čase, že AI je nevyzpytatelná a že my jsme zatím jenom v začátcích toho průseru. A nejsem sám, kdo o tom hovoří. Například se nechalo slyšet řada účinkujících od Bruce Dickinsona přes Bruce Springsteena až po teď aktuálně i Alice Coopera. On totiž bije na poplach. Podle něj umělá inteligence už dnes je schopná vytvořit neexistující rockovou hvězdu, napsat jí album a dostat jí na vrchol hitparád. Žádná novinka. Problém ale je v tom, že v takové hudbě podle Alice Coopera chybí to nejdůležitější, lidské emoce. Coopera znepokojuje nejen technologický pokrok, ale také otázka autorství a kreativity. Tvrdí, že AI dokáže napodobit hlasy slavných zpěváků a generovat nové skladby, nikdy však nezažila lásku, zlomené srdce, radost i vztek. No a bolesti s prostatou, že? A žaludeční vředy a podobné věcičky. No to je jasný. No a právě v těchto zkušeností podle něj vzniká skutečná hudba. Ne, a ta aktuálně nemá srdce, nemá cit, nemá duši, vzkázal Cooper na adresu AI. Přestože připouští, že tato technologie bude stále dokonalejší, nevěří, že dokáže nahradit lidské prožitky, z nichž vznikající nejlepší písně všech dob. No a nevím, jestli s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte, já teda určitě ano, protože někteří se těší, někteří na to už řeší, ale nikdo neví, co ho čeká. Lost in America, to je Alice Cooper právě teď na Radio Wave.

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušní. Buďte slušní.
3: I četníci v Saint-Tropez poslouchají.

Avantasia na Hit Radio v závěru dnešní první hodinky Los Bastardos. Stále se mi nechce, ale to se nedá nic dělat, prostě budu se přetvařovat i nadále. No a příští hodince se podíváme na to, jak se cítí Tommy Lee, bubeník Mötley Crüe, a co zase prohlásil na sítích. The power of rock. The power of rock.

0: Hard Rock a Heavy Metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smršť.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují. Na gauč

0: šéf areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
1: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej. Bylo 14 hodin.

Get Over It, píseň americké formace Eagles, vydaná jako single v roce 1994 po 14-letém rozpadu. Byla to také první píseň, kterou napsali kolegové z kapely Don Henley a Glenn Frey, když se kapela znovu dala dohromady. Get Over It byla poprvé zahrána živě během jejich turné Hell Freeze Is Over v roce 1994 a po 14-leté pauze se kapela vrátila do americké hitparády a zůstává posledním hitem skupiny v této americké 40. No jinak ta skladbička mimochodem byla o Henleyho frustraci a opovržení vůči ostatním, například hostům televizních talk show, kdy obvinuje ze svých selhání, duševních zhroucení a finančních problémů ty, o kterých si myslí, že si to zaslouží, a pak věří, že jim svět dluží laskavost. Text plně obsahuje větu Old Billy měl pravdu, zabijeme všechny právníky, zabijeme je dnes večer, která odkazuje na verš Williama Shakespearea. První věc, kterou uděláme, je, že zabijeme všechny právníky. Ta je z Jindřicha 6. část 2. Kdyby vás to náhodou zajímalo a chtěli byste být chytřejší než rádio. To nedělejte. Tady jsou Jokers a jejich pro.

neskutečná klasika druhé poloviny 80. let, Whitesnake, ale mi se líbilo, jak jednou za mnou přišla ženská na akci nějaký a říká, prosím vás pěkně, mohl byste zahrát ty vlasatý krásný kluky, ty krásný kluky s těmi dlouhými vlasy? A říkám, jaké máte na mysli, prosím vás pěkně. A vyšlo z toho tady tohle, jako, no to nevadí, to je jenom taková vzpomínka. No ale v poslední době o sobě nechává slyšet bubeník Tommy Lee, který se aktuálně po boku svých kolegů z kapely Mötley Crüe nachází prý v dobré kondici, ale ne vždy tomu tak bylo. V minulosti Lee kapelu několikrát opustil, zejména si dal delší pauzu od roku 1999. Byl to pro Lee bouřlivé období, a to jak osobně, tak profesionálně, jak bubeník vzpomínal během nedávného vystoupení v pořadu Zach Sankso Show. Pomalu jsem kreativně umíral, říkal, jen kvůli svému osobnímu muzikantství, řemeslu a tak, a potřeboval jsem nějaký ventil, vysvětloval Lee s odstupem. Takže jsem na pár let vlastně skončil a tedy jsem založil Methods of Mayhem a začal dělat solové věci, protože jsem musel změnit směr. Dříve jsem nebyl schopen kreativně dělat nic moc formáty Mötley Crüe, řekl na svou obranu bubeník této formace Tommy Lee. Tak já si jen pamatuju, jak svůj ventilek tehdy použil s božskou silikonovou nepannou Pamelou. No ale řekněte, kdo by se nezamiloval do Pamely? Vždyť tě to postihlo i kluky z traktoru a Capec tomu nasadil svým zpěvem korunu. Mimochodem, nechoďte s tou skladbou za bubeníkem Pavlem Balkem. Vyhodí vás. Říkám to zcela záměrně, poněvadž si říkám, jestli vůbec tu písničku někteří z vás znáte, jo? To znamená, že když Tommy Lee, tak říkajíc, obcoval už s touto Pamelou, tak v podstatě traktoři se taktéž rozjížděli se svojí Pamelou. A pak si dáme slíbené Mötley Crüe. Ten text je opravdu výživý, ten se traktorům povedl.

0: Velmi zajímavá skladbička Scream, Billyho Idla, vydaná v roce 2005, tak to chci říci, jako jediný single z jeho 6. studiového alba Devil's Playground. Jeho první hit po více než 10 letech byl poslední, byl Speed z roku 1994, který dosáhl 54. místa v německých hitparádách a 26. místa v amerických hitparádách. Ale to není podstatné. The Scream, co jste právě slyšeli, byla napsána Billy Idlem a Brianem Tichým. Jedná se prý o skladbičku, která je strukturálně blízká právě skladbice Rubber Yell a textově podobné. První je o idolově orgazmu a ženě, která ho nutí křičet, zatímco druhá je naopak. Při psaní písně se více prý Billy Idol zaměřoval na pokračování než na úspěch v hitparádách. A jelikož se jedná o znovu zavedení pro Idla, jeho poselstvím je, že nemá v úmyslu přestat. A nedávno zviditelnil sám sebe tím, že řekl, že on opravdu končit nehodlá. To je možná, bych řekl, i dobře. A ještě se k němu vrátil jeho kytarista Stevens. Proč ne?
1: Nebudu už na tebe nikdy zlej.

Ladíte rádio, hej, a ladíte samozřejmě Los Bastardos. A teď se zeptám, máte rádi kávu a pijete kávičku? Já teď sice samozřejmě omezuju malinko díky zdravotnímu stavu, ale já jsem milovník kávy, respektive těch malinkých, těch ristret jako takový, tak máme to v rodině, máme to v rodu, ale říká se, že káva škodí i neškodí. Já jsem objevil takové kouzlo, když jsem musel trošičku ubrat té kávičky, tak jsem si rozhodl, že si vezmu meltu, koupil jsem si tu balíčkovanou, vytáhl jsem sáček, rozdříznul, dal jsem ho do páky a do presovaru a udělal jsem si preso z melty. Vůbec to nebylo špatný, ale. No ale pokud máte rádi kávu a vyčítáte si to, tak nemusíte. Výzkumy opakovaně ukazují, že zdraví spíše prospívá než škodí. Podle studií, které zveřejnila Evropská společnost pro kardiologii, mají lidé, kteří si dopřávají alespoň dva šálky denně, téměř o třetinu nižší pravděpodobnost úmrtí na srdeční onemocnění než ti, kteří kávu nepijí vůbec. Káva obsahuje polyfenoly, působící na antioxidanty, a já jako hypochondr o tom něco musím vědět, které zpomalují zánět v cévách, přispívající k ateroskleróze, co znamená kornatění tepen. Ano, jako mechanik seřizovač jsem už díky své hypochondrii tak dokonalým doktorem, že vám to mohu říci. Káva snižuje také riziko srdečního selhání, cukrovky druhého typu a podle lékařů prodlužuje dožití. Maximálně doporučená denní dávka jsou 3 až 4 šálky denně, tvrdí předseda mladých praktiků nějaký Vojta Mucha, který, tak někteří odborníci ale uvádějí, že až 5 dokonce nevadí. Záleží na způsobu přípravy, v malém espresu je možné překvapivě méně kofeinu než ve filtrované kávě. Ta je vůbec hnusná, co se týče těch kafe a podobně, s mlíkem a podobně, tak takové kaká, to vůbec netahejte mezi kávičky. A nedávno jsem dokonce zaslechl takovou věcičku a do doktora podotýkám, od doktora, že Turek je daleko slabší káva než silnější preso. Věřili byste tomu? No pokud náhodou ne, tak se zeptejte třeba Kinga Diamonda. Této chvíli na Hey Radio. To je obrovský dánský spiťák, ale kávy. Ten vypije hektolitry kávy. Nevím, jestli ještě vypije, poněvadž ho šlehlo před pár lety. Z toho všeho, ale to byl opravdu milovník kávy a kafař par excellence. Tady je na Hey Radio Los Bastardos.

0: Kindermod je skvělý.
1: Stačí vypít kávu a můžete zpívat jako gej. No nic, ale co je podstatné, to, že teď momentálně jsem se díval do mailu, napsal Honza z Kobru a pár tipů a podobně, ale jeden mi tam zaujal, který jsem tady snad ještě ani nehrál, i když ho znám, i když ho ve svém archivu mám, tady v tom archivu ani omylem nehledejte, takže speciálně teďkom Budgie na Hey Radio. V závěru

Čau, tady Dalibor z kapely LDGC. Pro závod Kilpy Heroes Race jsme natočili nový single Staň se hrdinou, protože přesně o tom tenhle závod je. Překonat sám sebe. Přijď 6. června 2026 do Hradce nad Moravicí a staň se hrdinou i ty. Radio Hey bude u toho taky. Více info heroesrace.cz.

To bude velmi aktuální písnička za pár dní, jak začne mistrovství světa v Kopané. Toto bylo Turbo a Jirka Lang, bubeník této formace, který zpíval skladbičku Komu se nelení. To znamená, že ve své podstatě díky podprůměrným výkonům půjde fotbalista do dolu. No ale u nás se už nefárá, že u nás se raději koupí předražené uhlí. No ale pozor, když jsme u toho fotbalu v úvodu hodinky, tak Korejci třeba nenechávají nic náhodě. Fotbalisté Jižní Koreji, kteří duelem s českou reprezentací odstartují svou pouť šampionátem, si podle toho vybrali i soupeře na generálku. Salvador je dle trenéra Hong Myung-pa svým stylem nápadně podobný výběru kouče Miroslava Koupka. Korejci vyhráli 1-0 a navíc se pokusili rozhodit české trenéry nevídanou pikantérií, ale teď dobře poslouchejte. Oni mysleli na každý detail, aby zmátli pozorovatele nejbližších soupeřů, rozdal hráčům jiná čísla na dresu než obvykle. V těchto přátelských zápasech jsme nechtěli prozrazovat příliš mnoho. Jakmile dorazíme do Mexika, budeme připraveni vylepšit naše strategie. No tak Korejci jsou 25. v žebříčku, Salvador ten je někde kolem stovky. No a my se nacházíme kde? My se nacházíme, já to možná nebudu kazit ani náladu, jako teď, jako ani omylem. Dáme si Dark Horizon, co by na to? Horizon, Dark Horizon.

Je dobojováno, přátelé Zeleného údolí a přítelkyně z domu smutku. Já se zaposlouchal do té skladbičky, protože Pejsovo bící jsou úplně úžasné, sekundárně přesné, prostě klobouček dolů. Přátelé, mě občas baví sledovat reklamy, jak se snaží nabourat do našich peněženek, mnohdy za každou cenu. Například u nás jsou tak pošahaní, že mají Black Friday celý rok, ale na některé nešvary popírající logiku jsem tady už od času demonstroval. No a mám další, co mi rozum nebere. Známý a skvělý herec Olda Navrátil už nějakou dobu propaguje mast na všechny bolesti na světě. Nebudu jmenovat, sami víte, ale co mě zaujalo je, že si ji natírá sám na bolavá záda. A mohl bych prosím vidět, jak to dělá? Kdyby řekl, že mu ji stará natírá, pochopím, ale že by si sám dokázal namazat záda masti proti bolesti? Pak je to frajer, co si dokáže olíznout loket nůžkami v puse, si dokáže ostříhat dechty u nohou a koloroskopii si dělá zásadně sám. Jinak tomu fakticky nerozumím, že si natírá sám záda. To připadá čím dál absurdnější, jak se nad tím zamyslím. Tak zkuste to, ne? Jako... Ještě, že mám toho Jorshíra. Další, bo.

Bon Jovi na Hey Radio a po balu a jistě v druhé půlce posledním tažení. Jsme v zatáčce do cílové rovinky dnešního Los Bastardos. Metallica pokračuje v přepisování rekordu, přátelé, a vytvořila další rekord v návštěvnosti, tentokrát v sobotu večer 30. května při vystoupení v Berlíně. V příspěvku na svém Instagramu, který upozornil na rekord, kapela sdílela, že noc co noc, město za městem, Metallica Family to přináší. Včera vám přes 94 tisíc lidí, to bylo na tom Instagramu, pomohlo překonat rekord největší show vůbec na olympijském stadionu. Děkujeme vám. To je ten koncert, kde si střihli Rammsteiny a krátce poté, co jejich koncert vyvolal zemětřesení v Polsku, skutečně, říkám to skutečně, krátce potom. To znamená, že oni udělali jednak rekord, jak svině, že dělali skoro 100 000 lidí na jednom koncertu, jenom pro ně. A pak vlastně chvilku předtím byli na koncertě v Polsku a tam vyvolali zemětřesení. O tom se psalo všude, že země se pohla. U nás se to stává často na koncertech. To se cesta rovnou zvedne a ráno se divíte, co, kdy, kde a jak, dalo by se říci. No a když byla řeč o Metallice, co asi může přijít teďkom? Halloween, že? Ne, ten přijde až potom.

Skladba dohrává a něco vám povím na závěr. Otevřu si prostě hubu jen tak, jo. No, tak nejprve musím pozdravit Marcela, kterému zahraju příště, to samé Tomášovi a dalším, ale já jsem dostal tady zajímavý dopis. Sdělení k placení televizních poplatků, výzva číslo 2. Já jsem jedničku vůbec nedostal, teda osobně, ta to přišla se zeleným pruhem a chtějí po mně samozřejmě zaplatit. Oni teď jsou ve smutečním, vystupují včera. Já vždycky říkám totiž jednu věc, že České dráhy a Česká pošta to jsou zločinecké organizace. Přidává se i Česká televize, takže nestačí jim komerční reklamy, které mají a ze kterých vydělávají peníze, ještě nás chudáky strhnou o další prachy. A tady vyhrožují 10tisícovou pokutou, doplacením dlužných televizních poplatků a porážku a přirážku a já nevím co všechno. Mě by zajímalo jenom jedna věc, jo. Oni si to tak nějak zorganizovali po svém s tím, že třeba můj syn nemá televizi, nemá telefon, nemá počítač. On má služební telefon, služební komp a musí platit taky. Jo? To nechápu, jako tohle, že prostě nerozumím tomu, že to musí platit on. Já to mám firemní, dostal jsem, oni to nějak řešili, tak jsem tam napsal, jako, že prostě firmka, jo, agentura, že pracuju v médiích, jak v televizi, tak v rádiu, tak říkám, jako, co mám platit, když poslouchám jenom to, co vysílám, nebo to, co dělám, tu práci, stejně tak, jako i v té druhé fázi. A pak si říkám v duchu, tak mi napsali, že nemusím, že jsem zbaven poplatku tím, že pracuju v médiích a tak dále. A teď mi přijde takováhle výzva. Já si říkám v duchu, jako, o jak dlouho chtějí ještě ty české mocnosti okrádat nás, občany České republiky. Musel jsem to říct, musel jsem to na závěr udělat, protože mi to totálně vytočilo. Obálka se zeleným pruhem. Oni to nepošlou ani do datovky. Oni to pošlou zeleným pruhem. Pošťačka, kdybych náhodou nešel ven, jsem ucítil něco, co jsem cítit neměl. Mějte se krásně, já jdu do Čech. Zítra možná.

0: se a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál Jip, Staré Hradiště.
1: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redzen, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
2: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
3: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
4: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
5: Masters of Rock.
6: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Bernard Fest je tady. Lucie, Dimitri, Tři sestry, Olympik, Marie Rotrová, Marpo a další hvězdy. 19. a 20. června v Humpolci. Dva dny skvělé muziky, dobrého piva a jedinečné atmosféry. Vstupenky na bernardfest.cz.
3: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
8: Bylo 17 hodin. Posloucháte
9: Hey Radio.
10: Full time rock for you.
11: Radio Hey.
12: Radio Hey.
13: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

0: Hard Rock a Heavy Metal žije.
1: V sobotu 6. června vypukne ve Vratimově pořádná metalová smrš.
0: Vratimov Fest.
1: Na pódiu explodují Na Gauč, v rámci Hard Tour teplická banda Hard Colony, americká kapela Gravity a plzeňská formace Fata Morgana se svojí horror metalovou show. To vše v areálu fotbalového stadionu u hospůdky Meteor ve Vratimově. Vstup jen 250 korun.
0: Vratimov Fest 6. června. Budeš u toho?
2: Parťákem akce je Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Bylo 18 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Doňa Mimoňa sleduje pořad sama Doňa.
12: Oh, pořad pro venezuelské ženy, ten opravdu miluji.
13: Tibiridam, tip-tirap, tirip-tip-tam, tup-tiram-dam.
12: Tak, milé dámy, to byl náš první host, milosrdná sestra, jeptiška řádu chlupatýánek. Ještě jednou si připomeňme, že jsme se dozvěděli, že tyto sestry vyznávají 11. přikázání jejich patrona, svatého chlupatýána, které zní: neoholíš. Ještě jednou vás, milé divačky, zdraví Hanka Hermánkosová
14: a Alena Zapolárnická. Hezký den. Na předešlý rozhovor přijde navázat náš další host, profesor teologické fakulty, karakaský arcibiskup. Pan profesor už je tady ve studiu a vy vidíte, že my bychom se měli maličko opravit. Viď, Haničko?
12: Ano, Alenko, my na vás, pane profesore, prozradíme, že máte, jak divačky vidí, od narození nepřirozeně velká ústa, čili pisky. Čili vy jste spíš takový arcibiskup. Nebojte se, nejsme zlomyslné, abychom se vám smáli.
14: No tak, Haničko, kontroluj se.
12: Promiňte.
13: Ti-dam, ti-vi-di-dam, tip-ti-rap, ti-rip-tip-tam, tup-ti-dam-dam.
14: Pane arcibiskupe, teda pane profesore, než nám řeknete o životě a díle svatého chlupatýána, prozraďte nám a našim divačkám, co vlastně přednášíte na vaší teologické fakultě.
15: Podívejte se, dítě.
12: Promiňte, pane profesore, je to od vás hezké, že tady Alenku oslovujete dítě, ale ona sama už má doma dvě dítě.
15: Promiňte, to je ze zvyku, dítě. Ale k vaší otázce. Já už jsem jako malý ministrant nosil panu faráři kadidlo, takže kadění mě provází celý můj život. Čili přednáším studentům na teologické fakultě, jak správně kadit.
14: Oh, promiňte, pane profesore, to mě zajímá. Já jsem totiž jako malá také v kostele kadila.
12: Zadrž, prosím.
9: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady čtvrtek a za čtvrtkem přicházejí starý desky. Od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. No, tak se dáme do těch desek, nejdříve odevírá kalendář a pak ty starý desky. Co dneska za odevírák zazní? Radio Gaga. No to budou Queeni, to můžeme zkusit. Tady to je.

božský Freddie Mercury, Queenie, dáme se do toho kalendáře. Kolikátýho máme dneska? 4. června. Co se událo v dějinách hudby? První rok, který tady mám, vám neřeknu. Ne, že by nás chválil, to bych si nedovolil, ale narodila se dáma, takže z letopočtu nic nebude. Byla to Michelle Phillips Gillian. To jsou Mamas and Papas. Ona to byla skladatelka taky, mimo že zpívala velmi hezký písně, dělala Posuďte sami.

Tak to bychom měli Mamas and Papas. A co tady máme dál? Dál tady máme rok 1949. To se 4. června narodil Ota Petřina. No, tak to je jasný, já si myslím.

Tak to byl Otál Petřina osobně, 1953. 4. června se narodil Jimmy McCulloch. Jimmy McCulloch, to je Iry jako poleno podle jména. A byla to kapela Thunder Chipmunks, a to dřív. A pak se chytil u Paula McCartneyho v jeho legendárních Wings, což není špatný.

Nebudete tomu věřit, ale 53. rok, tady mám dvakrát, to jsou věci. Tak 53. po 2. 4. červen po 2. se narodil Paul Samson, vlastním jménem Paul Samson. Tak to nechápu teda. Paul Samson. To je jako Jenda Kulík, vlastním jménem Jenda Kulík. No, i tak je to možný, ale rozhodně je to jsou to Saxoni, tak to by šlo.

Tak to bychom měli Saxony. Pak tady vidím v roce 1956, že Gene Vincent hraje v Norfolku své první vystoupení. No tak každý jsme nějak začínali, že jo? To, proč by ne?

Tak to byl Jenny Vincent. V roce 1958 Ray Charles zrovna 4. června dává dohromady svou starou koncertní kapelu pro vystoupení k jeho 50. výročí. To je narozeninám asi zřejmě na scéně během bluesového festivalu v Chicagu. My se opustíme, já tady s ním něco snad najdu.

máme tady rok 1962, to znamená, že se nevyhneme dneska Beatles. No, neznám kalendář, kdybychom se Beatles vyhli. Tak 4. června podepisují Beatles svůj první kontrakt se společností EMI. Následně pak vzniká ta nahrávka Love Me Do, jak tam hrál místo Ringo Starra, ten studiový bubeník, a to už jsme tady říkali. A písem si můžeme pustit, proč by ne?

Jinak tohle to nahráli až září někdy, jo, tom 62. A to jen tak připomínám, aby řeč nestála. V roce 1964, tady vidím dvakrát, 64. rok, tak 4. června se narodil Chris Cavendish. Chris Cavendish, to jsou Sigi Sputtik. A bude taškařice nějaká zase. To je, jsou taková ulítlá kapela byla teda. Tak si to zkusíme pustit, no. Uvidíme.

S touhle kapelou je většinou sranda teda, no, to je, no tak s Frankem Zapou je taky sranda, to je o tom žádná. Já mám teda rád kapely, ze kterýma je sranda. Tak, kde jsme to skončili? 1964 podruhý, Beatles startují v Dánsku své první světové turné, už jsou ty Beatles zase. Ringo je nemocný, tak má tu angínu, to jsem říkal včera. Takže v jeho obleku sedí za bicími studiový hráč Jimmy Nicol. A oni se ho ptali vždycky Paul McCartney, to jsem taky říkal včera, s Johnem Lennonem, jak se mu daří. A on říkal Getting Better. A jestli si myslíte, jestli vám budu hrát Getting Better ještě jednou dneska, tak bylo toho dost. Včera jsme si to zahráli, tak aspoň víte, o co se jedná. Jak už říkal, že to je v pohodě. Postrčíme to o kousek dál, 1966. V 66. 4. června Janis Joplin přilítla do San Francisca letadlem teda a na pozvání kapely Big Brother and the Holding Company, která chce, aby se stala jejich novou pěvkyní. To se tak stalo skutečně a jako myslím si, že natočila s nima spoustu hezkých desek. Já bych si dovolil jí pustit z nahrávky pořízený na legendárním Woodstocku v 69. roce v srpnu, jak ona se to jmenovalo, co tam hrála, Koule a řetěz. Tak jdem do toho.

doufám, že na tom výstupu s tou kapelou Big Brother and Holding Company hrál, a jestli tam taky nemusel být Cosmic Blues Band. No tak stane se to, člověk. Ale myslím, že tam byli tyhle kluci. Co tady máme dál? V roce 1969 Nicky Hopkins opouští kapelu Jeffa Becka. Já si myslím, že bych byl nějaký odborník, ale kapelu Jeffa Becka může opouštět, kdo chce. Hlavně, když tam vydrží ten Jeff Beck sám. Bez něho by to nemělo tu šťávu, to je pravda, no. Tak dáme si to téměř popiná, hraje to dokonce s Ericem Claptonem, jo. Moon River, no to je v podstatě standard, ale jeho mistrovství je tam stejně slyšet, tedy Jeffa Becka. Je dobrý, no. Tak teď by to mělo být správně, no. Tak člověk není nevolmilnej, že jo.

0: Daniel!
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Tak tady mám Mladěnku, ale to bude až po devátý. Mrtvo dneska. Zajímavý, že příznivci, ale oni se někdy objeví, třeba někdy i v množství větším než velkým, jo, ale uvidíme, já vám zatím něco vyberu. Beatles dneska byli v kalendáři jenom jednou, tak bychom to asi mohli napravit, ne? To... I když teda v zastoupení, jo. Ku příkladu, já jsem tady jednou hovořil, že Joe Cocker naspíval tu slavnou píseň Beatlesáckou, Když se maléru pomůžou mi kamarádi, a tak se to dokonce jako studiovku tady několikrát prezentoval, ale já jsem ji našel, jak jsem vám jednou vyprávěl, jak vyšlo při dalším výročí Woodstocku, toho festivalu, při prvním snad, já nevím, 10., 20. vyšel trojvinyl, a pak vyšlo, až zase nějak zapytel kalendářů, vyšel po mnoha letech 4 CD komplet od firmy Atlantic. To byl drahý jako praset normálně, ale koupil jsem to, že jo, protože člověk má starý desky rád, a tam se ta píseň objevila, protože Joe Cocker vystupoval na tomhle festivalu, takže bychom si to mohli dát malou pomoc od mých přátel, i když pravda, tam to trochu přehrává, jo, no, tak hromada lidí tam, krásný festival, tak proč by se nepředváděl. Zkusíme to, co to udělá. Vidíte, to je kouzlo techniky. Už jsme ve Woodstocku v roce 69.

0: the greatest band on the show. Thank you very much indeed. See you again. Beautiful.
1: Tak, my taky děkujeme. A byla atmosféra na tom Woodstocku, to muselo být pěkný, no. Škoda, že to bylo z ruky, jako, tak. A oni stejně byli už asi stupenky, no. Tak, a máme tady prvního fanouška oldies muziky, vlastně i druhýho. Protože druhý je Pavel Sesopot, za chvíli bude. Já tady vlastně třetího, protože já tam mám ještě jedno přání na Mikyho Volka. A tak máme tady jedno přání. Vítěz Frýdku místku, ano, by rád slyšel Nazaret. Bad, bad boy. To je dobrá věc. Zdravíme do Frýdku.

Tak to byl Mikky Olek, milí posluchači. To jsme ještě nehráli tady na Hejku, ten, no tak tady. Já mám totiž, že mám taky spousty desek, který jsem ještě nikdy neposlouchal. Představte si to. Tak, no. U diskofilů je to normální. Ne, že by se mi nelíbily. To jako ne, ale že jsem se je koupil a ještě jsem za ty leta se k nimi nedostal. No to, to se stává, no. Tak a máme tady Pavla ze Sobot, našeho polského posluchače. Zdravíme do Polska, Pavla, do Sopot. A ten by rád Jimiho Hendrixe, Tearstone from the Sun. To je úlet jako prace normálně tohle. Jo, je to tak trošku, malinko by se dalo říct, někteří zlí jazykové tvrdí, že je to tak trošku nasáklý LSD. Já si myslím, že úplně jedno, čím je to nasáklý. Hlavně, když to hraje Jimi Hendrix, je to takový, dokonce tam používá snad i vocoder v té době, na sklonku let 60. To zase nebyl tak často používaný aparátek, jo, to byl, byla novinka. Tak si do toho dáme, no, je to trošku dlouhý, uvidíme, že to snad přehraju.

No vidíte, no, já si pamatuju, naše generace vyrůstala na Cepelínech a Hendrixovi, pak ty desky někdo sehnal, že jo, v rádiu jste to těžko mohli slyšet, pořadu hrajeme odpolední směně, jo, to asi těžko, ale zase nedivím se těm takovým těm starším, těm slušňákům, že jo, když to nějak takhle se k tomuhle dostali, takže ty pak z toho měli normálně pupínky po ksichtě, jo. Ty z toho byli úplně od toho, jo, a dobře jim tak. No. Ale nám se to líbilo, i jsme v tom nacházeli jakési vnitřní poselství, když já už tady mluvím jako kniha Boha jeho. Led Zeppelin.

Tak se podíváme ještě na nějakou muziku. Martin z Protivína tady má Unisono, jenže to je z roku 2014, no to zase ne, aspoň teda datum vydání, možná je to starší, je to reedice, ale zase bych to nedostal, že to do starých desek. Ale budu na Martina z Protivína myslet, ale zatím mu najdu nějakou tutově starou kapelu, třeba nějaký parkán starý, hodně, který by se nechal použít, uvidíme. Já tady mám, co bychom si dali. Já vám najdu jednu zajímavou věc, kterou jsem chtěl zahrát minule, leč na to nedošlo, protože o minulých starých deskách nebyl čas. Takže co bychom si mohli pustit, něco takový hodnotná hudba by to byla, pochopitelně. Tak zkusíme nějakou zpěvačku třeba. Zkusíme nějakou krátkou věc. Vydržte mi. Třeba se mi povede něco najít. Tak se na to dívám. Lichtin Boogie. Sue Foley. To je bluesová zpěvačka. Lichtin Boogie. To je hrozný se mnou. Lichtin Boogie, tak je to správně. Tak si to dáme a já jdu najít něco pro toho Martina z Protivína.

Tak zdravím Martina do Protivína. A co to bude? Hlásil jsem parkán, já jsem vykopal nějaký hodně starý teda, jo. Quasimodo třeba, co vy na to, no. To by mohlo být zajímavý.

Tak, když jsme u toho Parkánu, jo, to je jeho česká legenda, já si pamatuju, jaký měli třeba, že potíže, když začínali hrát, že jo, to se jako moc Big Beatem nesmělo na zábavy, to bylo úpadková hudba, a někde snad hráli, já nevím, jestli to bylo ve Čkyni, nebo kde tam hodně na jihu, tak tam vlídli policajti na sál ze psema, to bylo ošklivý, že jo, to je... Ale my si dáme ještě jednu legendu středočeskou, dáme si kapelu Kex, dáme si Černý oči, to je album velice zvláštní, který nevyšlo jako řadovky Kexu, ale vyšlo jako privátní pálenka od Štěpána Kojena, rozdával to přátelům, takže já jsem dostal. A Černý oči, to je nádherná záležitost, jo. Holky ty normálně omdlejvaly na sále, jo, když se to hrálo. Tak poslouchejte, no.

0: Tak a mám tady jedno přáníčko z Ostravy. Kex nám dohráli. Chtěl by slyšet Karla Kryla, posluchač z Ostravy. Rádi vyhovíme.
1: Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás

demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je

panuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánu je a zuby vylomené. Dali nám nové postroje,

0: a místo duše tlamu.
1: Tak to byl Karel Kryl, Do kamene tesat by se to mohlo. Martin Š. Píše, že by Atomic Rooster, ahoj Honzo, prosím, cokoliv patří to mezi starý a hodně dobrý, no tak to jasný, Atomic Rooster jistě, to je záruka kvality.

Tak to byly Etovi Krouster. Pak tady vidím, Míra Hesů píše, že by rád Motorhead, vyrozuměl jsem z toho, že Motorhead konkrétně Ace of Space. To můžeme, to je taky starý a je to hezký.

Tak, a co tady máme? Máme tady ještě něco zajímavého, co bych vám nabít ze starých věcí třeba. Vydržte mi něco hezkýho. Co kdybychom si zahráli třeba nějaký starý Cream? Co vy na to? To by mohlo být dobrý. No, když už Cream, tak White Room, to je světová klasika, tak to dáme. Já tady už moc jiných přání nevidím. Vydržte mi, ještě to projdu. Jimi Hendrix, Atomic Rooster jsme hráli, Mírovi Hesovi jsme hráli Ace of Space, tak dáme ty Cream. Přesvědčím se, jestli tady ještě není přání. A něco vyskočilo. Parkán zvony, tak už se vejde do Big Beatů, Toy Dolls, tady vidíme. No a tohle tady mám pro Romana z Frýdku a to už nestačím najít. Ale dáme ty Cream, jo, to je světová klasika.

0: 21 hodin. Posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Full time, rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
1: Na nic si nehrajem.
2: Tak, milí posluchači, starý desky jsou známa. A já tady mám, Já tady mám hned několikero posluchačů s Big Beatem a nebudete tomu věřit. Libor z Mnichovice, já to tady sleduju, jak to chodí ty časy, že jo, tak vidím, jak to je, no. Tak Libor z Mnichovic přišel s tím, že by rád slyšel Korpika, něco šefinská kapela, mám takový dojem, velmi dobrá a veselá, takový ten folklor severský v tom je.

Za chvilku bude Vladěnka. To dneska připravila dobrou muziku, to mě mile překvapilo, ale předstih jí od pár setinek, jí předstih, víte kdo, nebudete tomu věřit, Martin z Protivína, jak jsem říkal, s tím Unizono, s tou kapelou. Tak dáme Unizono, to není tak dlouhý a no je, no 5 minutek to přežijete a z alba Vzpomínky na budoucnost dáme Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy. No to já taky, mládí. Tak jo, jdeme na to. Zdravíme do Protivína.

Za chvilku tady bude Jurášek. Jsem rád, že mi připomněl ty data ohledně toho Parkánu. Já jako, že jo, jsem víceméně pobytem Středočech, takže se na takovýhle věci jsem moc nedostával. A díky za připomenutí, teď už vím přesně tedy, že ten malér se stal v Čepřovicích v roce 84. Ale v novinách se o tom té doby nepsalo, že jo, jste se nedověděl ani v televizi, ale co se takhle v komunitě okolo Big Beatu mluvilo o tom, tak jo, a bylo to teda hodně ošklivý, jo, to jako, ale to už je za náma. Takže já vyhledám něco Juráškovi, ale teď tady mám Vladěnku. Vladěnka dává Metaličku. To je dobrý nápad. To chválím, Vladěnku. A co dává Vladěnka? Fade Black. Fade Black, ano. Tak to jdem zahrát teda. Pro Vladěnku speciálně, vydržte mi chvilku. A píše, krásný večer, přeji do rádia, děkuju a zdravíme našeho taťku s holkama, společně posíláme moc obejmutí, jako obětí, a Fade Black, takže vy mi držte, já jdu hledat. A myslím, že to nebude problém to najít. A už to vidím. To je fofr. Tak jo, tak zdravím Vladěnku, holky Honzíka a posíláme tu Metaličku, za chvíli Juráček bude na řadě.

teď mě Jurášek dostal. Jurášek píše, že by rád píseň od Parkánu Zvony. Tak já jsem hledal diskografii, že jo, protože jako my můžeme hrát to, co je v diskografii z hlediska osy, že jo, a teda instituce a dokonce, a nenašel jsem nic, jo, tak jsem už ze zoufalosti, jo, jsem si povolal na pomoc Artificial Imbecility a ta mi řekla, že česká rocková kapela na svých koncertech, kde má přímo skladbu Zvony, ale na svých koncertech hrává populární převzatou skladbu Marty Kubišové. No, a jsme tam, kde jsme byli. Takže, jestli to nevyšlo oficiálně, tak zase musí u písní, který hrajeme, být ošetřený práva. Můžou to hrát, dejme tomu, na těch koncertech, že jo, a na zábavách, ale když se to vysílá v rádiu, tak ne, že bych tady Martičku Kubišovou s tím neměl, to není problém, když tak Jurášek napíše si to slyšet od Marty Kubišový, zahrajeme to od Marty Kubišový, to o tom žádná. Tu desku tady máme, legálně, i dokonce v playlistu. A tak musím sahnout zase po starom albu Parkánů. Vyšlo kdysi dávno, ještě v 90. takový, jmenovalo se to Parkán Historia. Tam byly takový ty starý klády, je jich fakt dobrý. Co jsem vybral? Michel. Třeba. Tak jo.

Tak doufám, že se líbilo Juráškovi. Jinak podobný problém tady máme s Metallicou. Spoustu lidí si píše, aby jsme zahráli Jožina z Bažin. No a je vymalováno, protože na žádném oficiálním nosiči Metallicy to nevyšlo. A oni to zahráli, já nevím, jestli kdy to bylo, už na kterém koncertu zahráli to takovou jako na rozšíření dobrý zábavy, že jo? Ale jinak hraní ve veřejných médiích jsou trošku problémy s těmhle věcma. Musí si dodržovat určitý řád, jo? Tak jo. Já tady mám přání na kapelu, hned vám to řeknu, Alto Bridge, ale tu musím najít, protože tu mám v deskách, tak si dáme nějakou vycpávku bleskově, abych získal čas na hledání. A co bych vám mohl dneska nabídnout? Včera někdo po zavíračce chtěl soudružku ženu odvítkáčů, jo? Tak to dáme dneska a já budu mít chvilku, abych našel ty Alto Bridge.

náma na intelektu, která ti smáčí ve skleničce sektu.

Tak tady máme toho Romana z Flítku Mísku, dává Alter Bridge, Zlomený křídla. Tak to dáme, no. A za chvilku bude tam 80.

Tak to bychom měli Alte Bridge, posloucháte Rádio Hej, posloucháte Nástavbu nad starýma deskama Vigvítovou s Honzou Kulíkem. Ještě chviličku, za chvíli tak bude už Péťa Zlámal s rokovejma démantama. Tom 80 hlásil jsem a měla by to bejt paní Nostalgie. Tak to zkusíme.

Tak a máme tady Jirku, jsem čet Jitka. Takže Jirka by rád Proton a Nevěrnou. To je z novýho alba Slušná holka. Takže dáme Nevěrnou, no. To máme za 10. Jak jinak? Číslo tracku. Takže zdravím všechny fanoušky Protonu a dáváme Nevěrnou.

Tak, zdravíme všechny fanoušky Protonu a Jirku obzvláště. A pak tady vidíme, co tady vidíme. Vidíme tady Kubu z Louňovic a paninku také. Tak jak panince, tak Kubovi. Konflikt, slovenská kapela punková, Rebel.

Tak, punk rock je můj život, slovenská kapela, jak jsem říkal, vydržte mi chvilku, slovenská kapela Konflikt a mám tady ještě, snad stihneme dvě věci, ale musí to být velice rychle. Pavel dává citron vzpomínky. Dobrý večer, pane Kulík, můžu poprosit citrony pro vnučku na linku a na Krétu, že vzpomínám. Ještě něco mi tady zase hraje. To je klasika, jo, u nás normálně. Vždycky musím zjistit, co. Dobrý. Dneska to mám pevně v rukou, přátelé. Tak pro vnučku na linku na Krétu.

Mám tady dvě přání. Jedno tady mám na brazilskou kapelu Alkymenia tedy, ale tu už nedáme, jo. Tu už nedáme, kdybychom se rozkrájili. Za jedno jí musím, jestli někde jí seženu. Za druhý čas. Protože už jsme v ochranný lhůtě přepínací, tak se vejde akorát traktor pro Paďoura z Bukovan. Bílá místa v nás. Ovšem, ani ne ty bílý místa v nás, protože musím dát Neber si rockera kvůli času, jo. Protože kdybych dal blíž místa od traktoru, tak je nebezpečí, že nabořím Péťu Zlámala a jeho pořad, jo. Takže aspoň takhle, no. Jo. Jinak na tu brazilskou kapelu se zkusím kouknout v sobotu, když se povede. Tak jo, tak tady děkuju za poslech, milí posluchači. Mějte se fajn a měli bychom se slyšet. Kdybychom se měli slyšet, jo, v sobotu, sobotní rok on air od 19 do 23 včetně kalendáře a odevíráku. Tak jo, a taky nesmím zapomenout na poučku, kterou vždycky říkáme na hejku, držte vlnu.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Rockové démanty.
8: Skvosty rockové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Ve správný čas naladění na správné frekvenci a je jedno, jestli je premiérové pondělí anebo středa, případně čtvrtek. Jedno je jisté, před vámi se otevírají 2 hodiny naplněné klasickým rockem a old school heavy metalem. Jako obvykle do playlistu sem tam zamíchám nějakou skladbu, kterou jsme si ještě nikdy předtím nepřehrávali. Tohle to bude jedna z nich. Má název Hell on Fire a stvořila ji americká čtyřka Metallica, která ji umístila na své 10 let staré dvojalbum Hardwired to Self-Destruct. Tahle ta lahůdka má více než 8 minut a není ani rychlá, ani pomalá, má skvělou atmosféru a je proměnlivá jako heavy metalový chameleon.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rokové diamanty.
8: Skvosty rokové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rokových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast. Také ve druhé polovině našeho dvouhodinového speciálu, reprízovaného ve středu a ve čtvrtek, si dáme pár dosud ještě nikdy nepřehrávaných pecek. A v tomto případě půjde také o kapelu, o jejíž existenci zaručeně 99,9% všech posluchačů tohoto speciálu ještě nikdy neslyšelo. Velká čest všem výjimkám. Ta skupina, kterou vám představuji, si dala název The Plot. V roce 2003 ji založil baskytarista kapely UFO Pete Way společně se svým dlouholetým přítelem, kytaristou Michaelem Schenkerem. Oba nejprve oslavili bývalé spoluhráče z UFO, zpěváka Phila Moga a bubeníka Andyho Parkera, s tím, že by společně mohli natočit další desku. Avšak mezi bývalými členy kapely UFO stále panovalo velké napětí, a tak Pete Way a Michael Schenker k sobě přibrali bubeníka Jeffa Martina a basák Pete Way si nakonec sám stoupil k mikrofonu. Tato trojice natočila jediné eponymní, parádně ušpiněné rockové album The Plot. Už minulý týden jsem do playlistu tohoto speciálu vpašoval jednu jejich skvělou skladbu a teď posílám do éteru rádia Hej další šupu, konkrétně píseň Need Her Bad.

Tak tohle to byla jedna z méně povedených skladeb, které v roce 1992 vyšly na výtečném dvojalbu Generation Terrorists britské kapely Manic Street Preachers. Pokec o daleko vydařenějších šesti peckách této velské skupiny umístěných na tomto debitu jsem v sobotu hodil do placu na sesterské verzi tohoto speciálu existujícím na kanále YouTube a pojmenovaném úplně stejně jako tenhle ten speciál, tedy Rokové démanty. Můžu vám říci, že miluji rozpitvávání jednotlivých desek, protože se sám přitom mnohdy dozvím něco, co jsem do té doby vůbec nevěděl. Takže pokud prahnete po poznání, podívejte se na můj YouTube kanál a budu rád, pokud mi do komentářů napíšete, jak se vám toto video líbilo. A to už je pro dnešek vše. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky, reprizované ve středu a ve čtvrtek, se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: Pacente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Nevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single, tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Nevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing, they're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém metru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně radí. Tedy rádi ladí. Jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď se dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Blank Manch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedná. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Takhle byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Cold Music Radio, taky Radio Wave s muzikou 70. a 80. let ve všech možných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku. A dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Angst in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povedené album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a Desert Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

To byl klasik z tomu Alan Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takového věci se hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně, ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si z ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic.

Odbyla 9. hodina večerní a začíná 136. díl gotické dvouhodinovky Dark Wave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. Dnešní vydání bude plné nové temné muziky, čerstvých návratů i koncertního dění. Dnešní Dark Wave otevřou němečtí Salvation AMP se skladbou Ice Flower z alba Hidden Faces, které znovu připomíná jejich kytarový melancholický gotrock zakořeněný v britské vlně 80. a 90. let. Přeji vám příjemný poslech.